0: deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.
1: Rock Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.

0: českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňur prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděných st.

To není krev má milá, to kvete vlčí mák. Ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj. Malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně, nežli

0: Stage. Ikony roku.
1: Okay, come on. Give us a message about you.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Má paní odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem. Na free video se podívám.

0: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
5: Řeckokani.

0: Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Bylo to jistý.
4: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 70 nebo 60.
5: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od Abraxasu po Žlutýho psa, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockradiostage.cz.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
0: Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
2: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
3: Vše pro bagr, CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Klenot pracuje, hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát. Kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od asesoru po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockradiostage.cz.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz.
3: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem.

0: Stage. Stage. Trautenberg valí na Rokin! A Rokin valí na konopiště! Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor, alebo Bráťa a horký žeslíže. Rock in konopiště 22. srpna, Amfiteátr Konopiště. Lupení na Go Autu.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
4: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz.
5: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. To je poctivej český festák, který nikdy nekončí. První řadu máš u nás vždycky jistou. Nejlepší český vypalovačky i ploužáky, který si prostě nemůžeš nespívat. Ať už řídíš, uklízíš, makáš, prostě děláš cokoliv. Rock Radio Stage je svatyně zasvěcená poctivýmu českýmu roku, který ti nikdo jiný nedá. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
9: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru. Jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: A pod sem, holko, postříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát. Je to týden, pustí.

Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se

chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš

0: Radio Stage. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší český rockový kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Já taky ne.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.

0: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
0: Chevrolet,
1: Camaro Bumblebee,
0: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
0: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
1: CZ
3: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical! Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte!
3: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Každý festák jednou skončí. Kapely odjedou, bedňáci složí pódium a rozbahněná louka opět zaroste trávou. Pár dní zábavy a pak rock utrum. Co s tím? Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Je otevřená non-stop. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Na pódiu se střídají nejlepší český rockový kapely a sem tam zaskočí i nějaká zahraniční.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. To je poctivej český festák non-stop ve vašich krystalkách.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Rascal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
0: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy Legends of Rock, Hard and Heavy nebo Alternative Rock na rockradiostage.cz. Rock Radio Stage.

0: Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Tak už můžu?
7: Točíme.
6: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
7: No co asi děláte, ne?
6: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
7: A dál?
6: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
7: A kde vás najdou?
6: Jako adresu?
7: Webovky.
6: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
7: Máme.
6: Ale radši to vem znova.
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Stage. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockradiostage.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

0: Rock Radio Stage.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Miuš SRO, Galva a Gemini.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.

0: Radio Stage. Dopolední nášup nejlepšího českého roku jedině na Rock Radio Stage. Na stavbě, ve fabrice, na poli, za volantem i v kanclu. Tam všude můžeš pařit jako na festáku. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: happysport.cz.
0: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy Legends of Rock, Hard and Heavy nebo Alternative Rock na rockradiostage.cz. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše stream.

0: Rock Radio Stage. Po práci legraci. Večerní pasba na Rock Radio Stage ti servíruje to nejlepší z poctivých českých festáků, kulturáků a zábav. K tanci a poslechu hrajou nejlepší český rockeři i zahraniční hvězdy. Večerní pasba na Rock Radio Stage nemá konkurenci. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Trautenberg valí na roky a Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa a horký že slíže. Rock in konopiště 22. srpna, amfiteátr Konopiště.
4: Lupení na go autu.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Bylo to jistý.
4: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze, v areálu 7, v Holešovicích, naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 70 nebo 60.

0: Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.

0: So sad, isn't it?
1: Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.

0: poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Alegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz. Rock Radio Stage.

Radio Stage. Headlinéři.

Rock Radio Stage. Stage. Český rock.

0: nejlepší předskokani.
1: Stačilo by tak málo, aby to za to stálo.
0: Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage.
2: Stage.
0: Poctivej český festák.
3: Co je? Funguj ty, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
5: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Nudíte se? Tak si můžete za A koupit medvídka Mývala, anebo za B prolistovat web Rock Rádia. Mrkněte na www.rokovirádio.cz. Najdete tam například seznam odehraných songů, fotky z rokových akcí a nebo archív všech našich pořadů. www.rokovirádio.cz. Slušnej web.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru. Jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák.
1: Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši

0: svou míru a tolik nekalým. A hlavně k mikráku, rumu a iníru buzolu přibalím.
1: Rock Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.

0: Rock Radio Stage. Potřebuješ se zberchat po vydatným obědě? Odpolední pařba tě postaví na nohy. Nejlepší český rockový kapely a ikony světového roku. Jedině na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Bylo to jistý.
8: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný Fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
0: Rock Radio Stage.

Radio Stage. Na Rock Radio Stage se paří od kuropění. Úderem 6. se otevírá raní kotel, aby se z poránu slušně probral. Protři oko a rovnou si hoď bůčkem v raním kotli na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Headlinezi.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matrace za hubičku.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 30%.
8: HappySport.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
10: Rodinný dům v Mladějově na Jičínsku za 13 milionů 199 tisíc. Byt 2+1 v Sokolově za 2 miliony 900 tisíc. Byt 3+1 v Milovicích na Nymbursku za 7 milionů 250 tisíc. Zahrada v Kadani na Chomutovsku za 921 tisíc. A garáž v Toužimi na Karlovarsku za 320 tisíc korun.
9: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
0: Rock Radio Stage.

čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyší

do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to vědě.

Stage. Má fanánek radši šunkový nebo humrový chlebíčky? Posiluje Noid před koncertem? Trvají rybičky na vířivce v šatně? Tolik zásadních otázek, ale kde na ně najít odpovědi? Na našich poctivých sociálních sítích. Kam čert nemůže, nasadí Rock Radio Stage. Reporty z backstage, poctivých českých koncertů a festáků, drby ze zákulisí a pikantnosti z šaten. To všechno najdete na Facebooku a Instagramu Rock Radio Stage. Sledujte nás a už vám nic neunikne. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš a na sockách neuvidíš. Rock Radio Stage. Předskokani. Tak

0: Radio Stage. Stage. Večerní jízda.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Vše pro bagr.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr.cz.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
2: Marmel-

Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Stage. Večerní jízda.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

Mancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. Ekondomy.cz.

ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima, rosteš.

0: znáš, lásko má.
1: Rock Radio Stage.
2: Stage.
1: A

konci vlci přestanou vít, duše najde svůj klid.